pláže do vody odplouvá, myšlenka právě rodí se, ve světle ztrácí se, do ticha zvuky odplouvá.